Než začneme s vlastním programem, ráda bych vám oznámila všem členům a patronům Československého klubu. Konala se výroční členská schůze neboli AGM minulou neděli a jako vedení klubu zůstává stejné. A my jim děkujeme za práci a vám všem za důvěru, kterou jste v nás vložili. Takže ještě jednou díky.

už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A následující písničku posílám všem dobrovolníkům v Československém klubu a v Rádiu 4EB za vaši ochotu, práci, nezištnost a věnovaný čas. A děvčatům v klubu díky za vše.
1: Není lepší podívaná, nežli když se hezká pana zahledí, tak...

se přivraží a potácí se světem s mámem, jak nezdy kámen nevzávaží. Zvláště tyhle české pany jsou jak obraz umalovaný, člověk by je samou láskou svět. Hrdíky jejich slačí v skutku nad cukr i nad jahůdku, smrtelným je hříchem pohanět.

hezká, to už jistě dávno by kdo ví. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je přec velmi ráda, se časem hádá, což nemilá je věc, pak sláme hned jak marmeláda, hruď, když se vkrádá jí mládenec. Pak je jako dítě milá, srdce by snad rozdělila, každému by dala z něho hůl. Proto už se mnohý v břiku stejně jako do perníku, do palenky české zakousnou.

A následující písničku posíláme našim pacientům a samozřejmě také Karlíčkovi pozdrav z Krkonoš.

Posloucháte Rádio 4EB, české vysílání na vlnách 98.1 FM. A následující písničku posíláme vám všem, kteří slavili jste, slavíte nebo slavit budete narozeniny. Přejeme všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko a ať je vám na světě krásně.

Nyní tady mám takové povídání. Dnešní seniori. Mnoho jich už zemřelo a ti, kteří jsou stále zde, tak se jim říká ti starší. Narodili se ve 40. až 50. letech. Vyrůstali v 50. a 60. letech. Studovali v 60. a 70. letech. Prožili spolu 70., 80. a 90. léta. Vdali se, oženili se a objevovali svět v 70. letech, 80. a v 90. letech. Zažili dobrodružství 80. a 90. let. Přehoupli se do roku 2000 a v roce 2010 byli už ti moudřejší a v letech 2020 a později šli dál. Ukázalo se, že prošli 8 různými desetiletími. 2 různá století, 2 různá tisíciletí přešli od telefonu s operátorem pro dálkové hovory a placených telefonních budek videohovorům po celém světě. A na e-maily a na WhatsApp. Od živých her v rádiu a černobílé televize k barevné televizi a poté HD, 3D, 4D, 5D. Chodili do videopůjčovny a teď se dívají na Netflix. Poznali první počítače, děrné štítky, magnetofonové pásky, disky a teď mají gigabajty a megabajty a v chytrých telefonech. Celé dětství nosili kraťasy, potom kalhoty do zvonu a minisukně. Boty na jehlách, na platformě, kombinézy a modré džíny. Vyhnuli se dětské paralýze, meningitidě, obrně, tuberkulóze, prasečí chřipce. Měli první kolečkové brusle ze 4 kolečky, 3 kolku, kolo, moped, auto na benzín nebo naftu a teď jezdí hybridy nebo elektrickými auty. Hráli Člověče, nezlob se. Šachy, dámu, prší, monopoly a na jaře kuličky. Hodně četli, tancovali na zábavách a diskotékách. Jezdili na čundry, na chmel, na brambory a venku si pekli bušty na klacku. Náboženství spolužáků nebylo předmětem jejich sporů a diskuzí. Ani pohlaví holky byly holkama a kluci klukama. Pili vodu z kohoutků, zeleninu a ovoce na talíři měli vždy čerstvé. Mohli bychom je popsat jako bývalé ročníky lidí, kteří se narodili ve 40. až 50. letech. Kteří měli analogové dětství a digitální dospělost. Měli bychom mluvit o biologické revoluci. Byli svědky událostí molekulární biologie, kdy byly objevovány molekuly života DNA a pili vodu z kohoutků, zeleninu a ovoce na talíři měli vždy čerstvé. Mohli bychom je popsat jako bývalé ročníky lidí, kteří se narodili ve 40. až 50. letech. Kteří měli analogové dětství a digitální dospělost. Měli bychom mluvit

Tato generace doslova žila a byla svědkem daleko více než jakákoliv jiná v každé dimenzi života. Je to generace, která se doslova přizpůsobila změně. Velká gratulace této velmi speciální generaci, která navždy zůstane jedinečná. A to jsme to my, dnešní důchodci. A možná, že ani nevíte, starší lidé potřebují jen 4 léky. Za prvé, kávu 2x denně obsahuje 200 látek, snižuje rakovinu, jater, demence a deprese. 2. Vajíčka zlepšují zrak, pomáhají hubnout, snižují cholesterol. 3. Každodenní chůzi 3 až 4 km denně snižují úmrtnost až o 22%, infarkt a 31%. 4. Vepřové škvarky mají omega mastné kyseliny, regulují tlak a zvyšují pružnost cév. A ještě to hlavně, a to si Jirko vem k srdci, a ještě to hlavně, co chybí, valašské kapky, kysličník slivovičný, a ty jsou na všechno. Brzy se uzdrav.

informace členům a patronům Československého klubu. Příští pátek jídelníček nabízí kapustnici polévku a halušky s brinzou a řízky s bramborovým salátem. Doporučujeme objednávky, volejte 0497 344 377 nebo pište na klub e-mail cq@csklubqld.org.au.

co si hraje, paráda. Na oblohu, kde není mrak, na gramofon, na kazeťák,

0: A nyní předávám slovo Jarce, která vás bude informovat o 30. květnu a 14. červnu.
1: Ještě jednou děkuji a přeji všem krásné sobotní dopoledne. Rádi bychom vás pozvali na dětský den, který se bude konat 30. května v Československém klubu. Vstupné je již teď v předprodeji za $5 a potom v den akce u brány to bude $7. Můžeme se těšit na hry pro děti, stánky, tombolu, cukrovou vatu, perničky a jiné. Na jídlo budou párky nebo guláš s chlebem a počítáme i s vegetariány. Bude otevřený i bar. Akce je pořádána pro získání finančních prostředků pro Českou a Slovenskou školu v Brisbane. Doufáme, že sebou vezmete své přátele a známé, a to i z jiných kruhů než z Čech a Slovenska. Těšíme se na viděnou.

0: a v československém klubu, jak víte, máme českou a slovenskou školu, ale nemáme paní učitelku Josefinu, ale máme Mili a máme Ivanku. Takže děvčata, děkujeme a přejeme velký úspěch na 30. května.
1: A další pozvánka je na neděli 14. června, kdy v československém klubu proběhne vítání miminek. Akce začne v 11 hodin, oběd bude potom ve 12 hodin.
2: Podávat se bude kuřecí polévka s nudlemi a sekaná s bramborovým salátem. Polévka je součástí každého jídla. Objednávky prosím volejte na 0497 344 377 a prosíme také o zahlášení jména miminek při rezervaci jídel. Děkujeme.

Posloucháte Rádio 4EB, české vysílání na vlnách 98,1 FM. You are listening to Radio 4EB 98.1 FM, Czech Group program.

kapkách rosice utkví na vosích nohou. A vůbec o všem, co bylo hezké a milé v dětství. I když vím, že všechno to je jenom a jenom sen.

České vysílání si můžete naladit každou sobotu od 10 do 11 dopoledne a slovenské každý pátek od 6 do 7 večer. Pokud máte zájem o jakékoliv informace, zavolejte nám do studia 3240 8686 a hrajeme i písničky na přání, pokud chcete potěšit své milé nebo přání k narozeninám. Nestyďte se, dejte vědět.

Ještě upozorňuji, že Česká škola se schází každé první pondělí v měsíci v Československém klubu o 4 hodin odpoledne. A Slovenská školička má školu každou druhou sobotu a veškeré informace najdete na webových stránkách a Facebooku obou škol.

0: Pro dnešek se s vámi loučíme a těšíme se příště naslyšenou. Děkujeme za vaši společnost, bylo vás s vámi velmi dobře a přejeme vám hezký víkend a každý den. A posíláme také domů vzpomínku a přání všeho nejlepšího.
1: Krásný den všem.
0: A ještě, sorry. Thank you for tuning in to Radio 4B 98.1 FM. Czech Group program. Please stay tuned for following program in German language.